0: s naším tortičícím sádem ví, ale zvaný.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.